Pozdravujem z Rádia FM. U nás sa práve vymenili služby, ale v zásade nič iné sa nemení. Čaká na vás dobrá hudba aj najbližšie 4 hodiny. Máme piatok, vonku je parádne počasie, aj ten víkend vyzerá dobre, tak hádam, máte z toho dobrú náladu. Tak ju ešte trocha posunieme, pozdvihneme. Nech sa dobre počúva. Pozdravuje vás.

si myslím, že se dá mít tu dobu pod kontrolou, pokud nepropadne ty

0: sa na filmovom placi nájde spálený Korán. Mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
1: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
0: Viac o konšpiračnom trileri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.